0: ar gwonis. Ach, yr rhywch i gyd ysyn, bwani sy'n gwych eich ysgrodd rwych ysgrifft sy'n yn eir yn y gynnar. Ach, y ffod ffac yn ysyn y gadw cymwyt ysyn pelt i i yn o'n. Ac fi mae hyn bant o'r ffysig yn o'n, ac yn cwl am ysyn dyn i eir ysyn gantar. Ach, fe ffordd ni ddech oes corn o, corn na môn, fe ffordd ni gyda eim yn o'r cwyf, corch mwynt o'i gog, ach, rosmog. O, cyn, gwrtod ti'n gwyde, ac ysyn, Spanish sugar, like a piece of green, the Rudish or Shoal are the evil, the board, he got on the first of the sugar, like a secret, he said, I think that's what about, I got the come out to see the answer. The how long can the Martini test the Anarch and the OR initially with the level of Gimmer Sacker, but you're in Arch near Lana, but Arch, because I'm slow to Al Warren, like an Arch.
1: So he gave the sound on the Shafat Sigur actually a halot, do you mother halot, atachi, this kind of go while a halogon, so he's not holding a hollow of a vestal. I've been there,
0: I've
1: touched it now, my dear, come out to see Agro, not to hear, because either. The other Fatsi, to my boy, as Lord, in my division, especially against the church, if we mention, if we have for August, Fy byl fuller frysyn agos mae'n ddim yn y bwyl sy'n mac a bon yn ys tan sgodon have you never heard of Bill Fuller ta se sy'n y pectiol yn ffod na heid yn ys ffwyl o hoed agos mae'n ddim yn ddim yn anna gole gole bydd eich wersyn ma o grinsiad eich yn ynddo a ffeti di ale ta mae'n bwych o teid yn maed yn agos mae'n wedi cael teid eich lach hwn yn ddim Nwyddiad, Fetsi, Sianna, Petsi, Maclanacha, yn sy'n hyd yn sy'n ffordd o'r lawtlin, yn maed yn ffwy Bill Fuller agos ffwy hach ffordd
2: Níl sé éasca gná a reachtáil, ach ba chórgamach sé éasca rochta na áil ar hacíocht. Is sér bhís sér an éasca é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanann rochtan ar hacíochtaí gná a himplú. Le breis agus dhá chéad caiga tacíocht in éin áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíoch imniúirt mar bhfuil is agat cadtá weid, tróróí ar bhuirn chabhrachú gach céim den bhealach. Tour court at neh.gov.ie chun fólam conas is féidlin cowrilat. An mol fiontar náisiúnta. Tosíon an tacíocht an seo. Tionn scunaf do chuid rialtas na hÉireann.
3: Éist go han cúramach. Ar cúla tú éisin. Tá sé ann arís. Agus arís. Is féidir lad iritas a dhéanamh anois ar an bacáiste sochar teilig ar líne. Tá sé ann chun cabhrú leat le costas leictricas nó gáis, agus is féidir cadúnas teilifíse saor in aisce a fháil fiú. Is féidir le daoine os cionn seachtó bliain d'aois cáilú go thuaithe ibríoch, agus d'fhéadfadh daoine eile a bheith inchálaithe faoi réir chuinealacha cáilitheacha. Chun tuilleadh eolaithe fháil, tuair cuairt ar gov.ie/bacáistesochartailig. Bacáiste amháin in aigean teilig. Ar na hort cuairt ag an Ryan Cuirmeacha Sóisialaí.
4: Achara, on yarna tu jarma dun gala eik?
5: Mi yenem si jarma di gas real.
4: Ach ta se nomeid chana hocht, nach gapin tu gwillan tam eik bre, gyar ort.
5: Dort me leat, mi yenem si jarma di gas real.
4: Nav yarma ta. Chachin pien hoj dala em kwege, fai miauro choyn agus eik, le hap iflo my tolls.
6: Saula tu heen fu yasa ik dreert hunde litruma. Big spasterach der Hunnery Forisha agus Aimsha Stair, Dave here do gach cum. Van salt as blas na artula a gaffe on the tolly agus as ehen to lawn coal agus forge of rear. Dean Asher Huigna Hassan is glock and boher not shulter gohundu. Saula tu heen illitru. Artum willian in town is a marin momenti gidu. Tour court enjoy litrum.com. Mwinehe egen glar leader.
1: Tertert et chaf in bussani ta bin se hardna trades go mach lechrus et fall in mos kahed o kahed o hardna go gaile o wulan dalun kin zint ali gesha et te shtosha agus khumud ta gol le murad far filin et maidzin agus tarta shi on hesha sadal hana de shi e genom agus shi ta for shi ni khodin shiad poseidon ni khodin shiad on tedvisha et fall et wusni regundach agus dúirt múrid fear le hean sin níos chéise gur feib atá an daoine bhfuil feib níos leinte acab agus d'estin lehras wahab na tá siad teistil agus go mé go leanhíos was tuile idiste ach grobahetsa e stoite as de hartig chrustechen.

0: Bhís an ról i mí lúnasa. I breanna chun cíin agus imirtin dheir a seachtainna agus imra fór cluificána sínsir pela húnangáil de dúna seo thugain túr an líomh conal a ar ní bhánain a barcfi cúl ag lehoiréis a trí ar an dúnach. Agus imra fór cluificána sínsir pela na mí ar an dúnach chama bei Wolf Tone leis an dúnach mór cilléaglan ag dóchlog ag unod únach mór cilléaglan. I gíirí tá na socrithe defhní go na cluí le cheanna se gríomh hínir an chundé imra fu na cluí de dúna se thugann is stáid an dhearaltaí ag lehair is haan i túra ciirí thua a ar an nadíon agus an sin ag lehair is trí be na crocaí leis an spá. An gáile imra fu na bátaí le cheanna se gríomh hínir ó mana an chundé an deire seaachtainna seo ar an saran beidir head a chláirín le Thomas Ó Lorcan ag lehair is trí a barcí cheanna an sin ar an dúnach túra na seinpiní baile le chruoch a ar chreachhil ag a tríochlog agus imra fu an cluifi sin i Milánraí chama. Bé an cluifa é imara sa go mártas díchálaithe sa go mártas sínsir ar siúil de saran seogain chama túr mo chulainn a ar cheapacha teagail ag ceragan dó head a barc í cheanna. Maidir a cuasaí peile na gáile live tour of car on the cash on the pier she I er in galtrach the sarant you hugging a glyphic canish ween namely on the dig see on hunday kur tusus and glyphic and carwish a kug a mo erwari agsunchin er in donach be mi hal brandach la horan mor mari a glyphic canish on hunday singrad fui shachni on the dig a kur tusus and glyphic egg carugun hian a stars on fear she a bel the man tour in spidel I er har na cashul a glyphic canish on hunday singrad so she see to donach a hugging agus kur tusus and glyphic a donach brookie egg sí a chlog. Rivision a dúna brocaí ar an dúnach túr an níhána le termór a ar níh brendan sa glyficanus díchálaithe sa gríomh idirvánach curir túús leis an glyficin ag a hían a chlog. A fanach le pell namán agus curir an níh Colombo túús lena bheachta sa gríomh idirvánach pelle ola de dúna se thugann béisead sa maiile dá glyfa le níh muide boirin as chundé an dún curir túús leis an glyficin ag a dóchlog ar farc na ngéil agus curir túús le críomh caiid a chiaí hir an deire seachtainna seo chama ar an saran be cois an ghiréire sa maiile a glufa le spóil ag lehair is a céir agus bé bóteirí an chluifi sin leis an ghaltacht ar an saran dá cían. Agus leis sin sinan na scéalt a sport contrá seo.
1: Tá si bh géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Na príomhscéalt a náisiúnta agus idir náisiúnta ag hínéag gháléamh ag mar de bhalís. Tá corp tóchií sa teachagar forláige áit a dictor go bhás a rintíine a duine go mochar maidir an neomh. Cruú fisan na seirbhísí dóteán timppas ceú se cúgur maidin go dtíon teach a restáid chaine bethe i gentar forci ón. Tictar go ra gasúir i meas an líine hí sa teach. Tá an pobl butlur go oscail té có le carach agus chun é forláige le go me muinte na háte an anna heach le chéile. Dúir sa tíiseach Michael Martin gorúdar mór imrí agus altachta a méid tá tarlaim. Dúr sa tachta dál ó hinn féin a bort lárige David Cullinan na chhaag sé leidig a rhagwyd i ríaf sa gantar agus dúr meira chair bort lárige Lolo O'Sullivan na chiar gogíne bheith tuirimiacht fwy'n gúsi bíl sa tinne agus a fysrachan ágal ag na gárdaí. Dúr sa asbog bort lárige agus leas fóid an doctor Alphonsus Cullinan gwyl mwynta na carach agus pobl lalúg an chundai craite agus fwy vrón gwaar na tragwydi. Chodd y tair chaitach os Feibli Jack Chambers a Lianna Gjord chom yn sy'n arna'r Feibli gwyl siad y diwl tŵw ffresler chant ni fech yn zyfeti yn stael gyda Bertig Aibri chi sy'n arna'r Feibli ymwyrch a hachant ta os cyn 300 mil Aibri yn y mas ta os siad fi siir dochturi altri gys mwyntwri legal yr stael chyr hwyr y ffihyd mae alna chwylian socrw dynt ag yrwyltas fwy chwynt o'n nhw poi. Yn eisgrif y tair Chambers a Canary Cord chom yn agos dwrt ag ydwyr i tŵw saati gwrw rai poi yn ein chant ni fe chom. Ach dwrt na ceart chomyn nach rhaid yn llawn nhw rote ag yn airem. Ta ffys chan ar bon ag na gordi fwy orach o'r ysgwyrw le car gar go chwl rhywch ag gwnda yn chlor ag tîmpas cerwys y cwg yn madr yn iof. Dw gwy fferos gyn gos gwr blen gwyll y fus y gor ag yn ysbydel. Tictor na chwlche roch o'r di. Ta sia ffwgrin golwt ffynyf pre-pay power na chwtio le price gos na lectrachos a or dwi'n gwyn gyfyr siom. Ta hart ar gochil mil y cwrstymer ag y golwt ag sgilwn ffwgrin na chnordo ffwr costas tarob gymort o siogwyn ar y hwsgym. Yn aim sy'n nis tref sy'n greinig ys mwyr i'r sgapi ta gael ta'n iofag sbeth cwydig yn mwyr i'r trom gwyz eithach tawnych o fe nawt chi. Ni fe yn mwyr i'r chwtrein o masala. Edr gochiam dig o 60 Celsius a fes y tiwchta sardym. Gwys bydd yn y prif sgrilta agos yn amser gyntro sio.
3: Gremilla Mike the way is for gate file to who in a shaker

0: Húlegas í geólogas annað gnehi ég sólut og nálegínugas masinda svo nýrðu dyni einn eitthvað hlýg lehen hérðin og lehen vöðu vans tískinti vans að tælsan nú enn tælsa að bjartum ára achas dóka abur maður hann túi sér abur hvæsja stóka gríði norskul agas við sé og maður dólar norskul Vi skoðaðir þetta gæmur og svo nýjættir sér að það var gæði en óskil mannir efum gústúl sér tígum gæði en stólum náttúr að sjúra allt og gæði en tændin af ændlisna í leidna agus við sjáttur að kussan á hún agus nýjóð nýjóðir í glóðað og en vanskil en eitthvað bæði en búntastas og makljóð og góðið en svo ég gæði stólum að hafa hann sján gara dænum í gæm stóka að bæði sklæðið í agus gann masin eir í glist í að lasa chyd með annað dækis agus dækis tíúli vel sann olskil agus húig sann olskil en svo gandáð húig dæn en nás dónlóð korkur og gmúra væi mér Níl nádor, kada en kem, kada en hauði vige, munna kemur tals, hún gudein gref gælingiga, nádor röf bírla, achas sreng bírla, reng bírla, við dón lo korkra, munna chydlegt í jakhjast lýkshan, le bár dúl er chydlegt í jirfad mar hjapsja grána, hískintiga er húsi litsýchtan a hérna, gus marsin dagas í anna húliga sján hénig, gúsi í vírla við anna húliga rúdi en nós Macbeth gus well Shakespeare hjartumra gus ni Macbeth er lehlig dyn sjæst det er djerning er leher Shakespeare vi anna hulige litrykta vila kom alle litrykta gøyling ak kan da utse gøyling ingen sjæk hjem agus marsin dag vi ha henne gæ agus vi sjæ så rong kjene le dyn er nås Dan Donovan en farmor drama gikk agus gorkig gæg en om koma agus cáidir bú anna behead leilíngu sáleit fadna verti kéanakú agus anna húlikú heimar dæri með litriacht anna gælingu agus a vírlu agus marsindu agus finn kudda heil dúlúas hana fén fær spórt fí dúl vala higas anna mánd agus a hinn áfær gref sjána vahir fad a múna mána íchta agus hér ísta úr að vann Kunna hef nær liggsjæle sinna mána ég nýs vú vila dútsjæle Vi dúliga sæt árað að hæsja an rau í ennaf dútsjæ. Var vi sklæðigtige agus dælik ég sæsna næns líleg. Vi dillan hæði dækis agus hlíksjæn sann hlíli sinna laur agus dælik sæs an mánt agus marsindag lennu húl. Agus nýja vant sann að stói Vi sé bei en trænali ikke kommun nu ikke fuldt kommoge jætte klasse nu huskelig godt kan ikke kommoge jætte mange gange derud. Agus hvor der kornen Ashburn nede ikke kærge kære sådan mus kærge kui har vi en ikke hele gus person en trænali vi
1: kan. Le Dawn Christy Ring Dawn ahenta do chud tahir Sean o tuam agus si mór ní chéile chud bnach déléhe an tíse a hóg an Dawn áirithe sa bhuaig
2: Bunin an Dawn sa leis an lá gvaca é an a handine tróiachta ar a bárk agus go hoban sna déine oma tídernacha dina kúchaling da de réil sé ní do jenta fór vórgach dánach ar a bárk is uirinta rilish Lagluinda, tanta he guinge, nur a lasa huil, rev Christi elektronach, is gar jurik an lirhoduig har trasnaan, de grehantair lehuntus. Nur a hugan chine, en raiglan fientre volkne var, is gar fleskan schlitterfis medrini solish salientaan, de luigan lech san eluine. En nomad beog wein, en ara re, is e kochaling evina onaderen bark. Dat de gouwele ruik na slootje, de wolgig soele strinker midden, wie knagges kletter, looter eter, fira dreskert, fille schille, is no rop tri koele stag, wie shandehe erenille, is duru gemein. Doort ben, oos kiwne grip, tra a bhás anabig, ba vorin pacae an fersan aileca. Ní féidir lim sa fós Christi ring aileca, sáli me uirnta is air buon himad, sín ter lach na hanóra am rúna bóinge is engas macandaida chúidacht, gudien lauer bheag gach gíre gus síl sín gai gréine go hómósach ar a chúntanós. Ach níad a ringa gynna a bhar fé vrucht ag Christi ring, e lega winga buon fé glas am as mír últi na sean vittas. Mar óna mír últi chanak imar dair íriv is a chúntanós fúi linnar far vórgach dánach gíre saura ar a bárg.
1: Go hálann is fad Sean O'Toole agus Don Christy ring aige inín. Bhín sé deas éisteacht le go duine há mé hirlín na fírinne ná bíon uirnta duine mí deirúd ar an ngusan. Bhí go beá óg aige.
0: Bhí sé ciúin ón féin. Ag maga lór sa is a gheir is nó caint go dain. Bhí bóla a chana bhór aige Christy ring. Deirach sé gada aga chémar lúig sean san an réastra aga chéir chémar húga chéir chú chóin na dhéan tó. Agus scéin am aga minic a gaistrú nó ní a gaire sé den lúa aga rob Christy isteach na tí húli ní aga chéide in leir an chlúi agus bhí corcú peaclu hefi anna nisi rís ní lisugum ach bhí dhú caliún go traum agus dhúit Christy leis bhí séir hef an dhéb líne seán agus dhúit Christy leis an gólod we'll have to lab in tríf ma dhúit agus dhín sén égi héli so sin éan sa is
1: Nach dásiad na cuí ní sanna inín luas sin son an túnchur bhí gadón lo corcura eis ach bhí túnchur aga hénig an son túnchur nach beag Ige mar leacht dóir is tócha nú mar olaf a cheart am a rá ar nó ilí a hánig chan cín na dhéagsan na raibh.
0: Well, de bhí is tócha gur chosnú sé a bhaid leis an leabhar son na chur sé amach a dús na gai agadí nú bhéar sa iacht a bhaid agus a son amach agus chosnú dhéine chosnú sé lúa dhéine nús cés gara bheithin ar chán a riadáin agus léhédí mar sin rémi sin agus maid a bhacan tí agus a chur sé spéisiale Sean oriad dain agus gan dout bo rinne a bod miiste on dref cianna tíre fe bertu co a bod nach hainig y mwyntir o wael o fwrna a fo maher chiaan maher sa o egr toch a bai o wael o fwrna agus tuam mo cho hwyd yn leanig e hana hir agus nw ma hana hir sa hir sŵd a cha dyrch agus me dol sir er o dawain ele Dolm sé rhaint rhaid í hwnna a hér sé sin e. Dolm sé fi anna chwm sgrin oed a sgrin o'm e fe he sgrif gwaan ein o'r heng. Fi sé rhaid pyn sy'n gama hai an oms yn o'r heng sŵas chi ge lent ar lar le agos masyn agos. Fi sé gwaan ei sgrif. Ach dolm sian o hwg sé leis yn bwas yna fi eg ma hér cri anna ach ni ar hwg sé. Ni ar hwg sy'n leis yn bwy ni ar yn bwy yn y practicwlwch dyma rhwg. Ni atach sian. Ni atach sian o fyddiw. Ni gair i mewn prata. Agos di atach sian cytl o fyddiw. Ach yn tain dain sian ar y fechan. Gyn ar wytach sian eisiau gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n
1: gychwyr sy'n gychwyr
0: sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n gychwyr sy'n Agos sé bhaile sí an electric cast am achi. Gofi bhí achi ma bhaile. Cadí go achi na edrych gólacht yn sonch an electric hwt yn eisi. Harla sé chwp o bwt.
1: Ond da.
0: Ni ar hwp sé ni ach bwyn o practic hwlacht yn electric dison. So.
1: Sia, is mô bwyle fi ge.
0: Agos fi ma hi cian awn anna fach a ffas rydw i agos ydy ma sy. Fi yn gwrwain derag a gedol o mach a cwrwyl yn bwyr. So ar dyn anna ar ydy le ma sy.
1: Sgolaj ag o smyr ystoch yn un agos y llawn sy'n lawr ge. Cogr, cwnnys a hon eisiau chyn solus yn sôn ystoch yn nhw, cwnnys a roni go don eisiau go corcolín yn nhw go gyrsia a hyn yn oetio?
0: O, da, ti hans yn awad sir, nes o fad sar y sel o iach misiach gyhoed, fi eisiau chysiau li egin ddech ystoch a hyn yn ahertaig, ahertaig o mor hw, hí sé sin na múna gaalinga stocha, you know, verðan fíar.